0: Odmietam. 8 hodín 48 minút, to je čas na záver Rádio Budíka a tým sme opäť ešte bližšie k víkendu. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí aj Danuša Reginová, vítaj.
1: Ďakujem za privítanie, pekný piatok prajem.
0: My sme trochu dnes mapovali aj nejaké tie trhy, tak hneď pristúpim k tomu, lebo deň v tvojom podaní od 9. do 12. bude bohatý na príspevky, tak budú aj trhy?
1: Určite áno, po 11. sa spojíme s kolegyňou Lenkou Jurekovou. V Spiskej Novej Vsi totiž dnes štartuje trh ľudového remesla a Lenka bude priamo pri tom, takže nám sprostredkuje atmosféru, predpokladám aj, že nejaké rozhovory s remeselníkmi, možno nejakými účinkujúcimi šermiarmi, sokoliarmi, pretože takáto zväčša býva ponúka na týchto remeselných trhoch. Ale predovšetkým teda je to vzácne tými handmade výrobkami, ktoré sú originálne a ručne urobené a každý z nich nesie svoj príbeh. Takže možno aj o tom toto bude, netuším. Každopádne počúvate po 11. hodine. Ale nie je to jediná téma, ktorá sa objaví v našom predpoludnejšom vysielaní. V jeho úvode budeme hovoriť o zlepšovaní turistickej infraštruktúry v našom regióne, napríklad aj o budovaní alebo o obnove lesných chodníkov a studničiek. A potom vám prinesieme aj ďalšie témy z regiónu, ale budeme po 10. hodine súhrne reflektovať aj dnešný 21. august v pásme Kristiny Bertičovej. No a čo sa toho týka, tak ako iste všetci viete, tak s 21. augustom je teda spojené výročie okupácie Československa. Nie sme si však istí, naša generácia má svoje zážitky aj skúsenosti, nie sme si však istí, ako vnímajú a či poznajú toto výročie napríklad aj mladí ľudia, tínedžeri, tak si pripomeňme tento deň aj zvukmi z rozhlasu.
2: Spoločne vysielajú Praha, rozhlas Podrátie a Bratislava. Je středa 21. srpna. Podle kalendáře má dnes svátek Jana, tak tedy všem Janám, které nás teď ještě poslouchají, přejeme všechno nejlepší. A pro vás, milí přátelé, kteří jste se rozhodli setrvat ještě chvíli u přijímačů, reprízujeme tak jako obvykle v tuto dobu včerejší kolotoč Příjemný poslech, dobrou zábavu.
1: O tom, že na naše územie neočakávane vstúpili vojska Varšavskej zmluvy, vedelo v tomto čase len málo kto. Na mnohých miestach sa však ľudia budili na nezvyčajný hluk tankov či lietadiel. Aby sa teda dozvedeli, čo sa deje, automaticky zapli rádio, odkiaľ 21. augusta 1968 počuli nasledujúce slová.
2: Vysílá Československý rozhlas Praha. Vysílá Československý rozhlas Praha. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka UVKSČ. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, komunistické strany i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo UVKSČ svolává plénum ústředního výboru k projednání vzniklé situace. Podepsáno předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa.
1: Od tohto momentu uplynulo práve dnes 58 rokov. No a Slovenský rozhlas Rádio Regina Východ si naplní svoju úlohu a tieto tragické udalosti si pripomenieme v relácii Kristiny Bertičovej po 10. hodine.
0: No a Danuša Reginová tu bude s nami aj s vami od 9. do 12. Tak sme radi, že dnes sme naozaj vstali s hudbou a nemapovali žiadne vstupy nikoho na naše územie a verme, že to tak zostane navždy. Takže Martin Tomčík nám vybral dobre padnúcu hudbu. Sergej Kovač a Martina Poláková vám prajú pekný 21. august 2026.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Aj Pavel Bobek, podobne ako pred ním spievajúca Nancy Sinatrová, si teraz prizve k ďalším piesňam speváckych partnerov, respektíve partnerky, pretože to budú dámy. Spoločne s Máriou Rotrovou zaspieva pieseň S tým bláznem si nic nezačínej, s Katkou Garciou pieseň Mé září, teda Môj september, a s Lídou Nopovou v nahrávke zo živého koncertu pieseň Víš, kdo ti smí z tvých vlásků, co by splést.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,